Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionů dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koubka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ústecký kraj hledá sekáče pro jedno ze vzácných míst Chomutovska. Zakázka se týká přírodní památky Slanisko Uškrle. Nejde ale o běžnou louku. Díky slané půdě zde rostou vzácné slanomilné rostliny, které jsou v Česku velkou raritou. Na nejcitlivějších místech bude nutné postupovat ručně. Péče o lokalitu potrvá do konce října příštího roku a jejím cílem je zachovat jedinečné slanisko jako domov pro ohrožené druhy rostlin. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou slunečno, odpoledne se ale zatáhne a večer můžou přijít bouřky, teploty 35 až 38 stupňů.
5: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná páteční snídaně šampionů. Ano, dámy a pánové, je pátek, 6 hodin, 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Je tady David, ahoj.
3: Dobré páteční ráno.
2: A je tady Michal, ahoj.
1: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. Já říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
3: Jsem chtěl vidět, tak byl on aktivní od 6 do 7, no, ten jo, kámoš.
1: Přesně, Vladimíre. Jo, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Itrády a jdeme na to.

0: Chris Warren, Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herkulanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. Byl tam třeba návod, jak ignorovat otravného souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo. Takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten, nebo si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, kytus z vedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do 3 do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: V pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin, 10 minut. Zase je pátek.

0: Farben. Baby Goodbye. 6 hodin 15 minut posloucháte páteční Hit Radio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A jasmin úplně suše. David je července.
1: No, nenechte se stresovat, dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo, ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma, takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále. Takže
2: takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám. To my bychom, kdybyste nás přibalili, a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Jo, to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D8 na 84. kilometru ve směru na Drážďany, dejte pozor na porouchané auto. No a na D11 na 41. kilometru ve směru do Hradce bude v pravém pruhu probíhat údržba svodidel.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
2: Hey, hey, hey. Come on, let's go.

0: Je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, předkole Evropské ligy.
2: Tak kde jsou?
0: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromze 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
2: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
0: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
2: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste sčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vědět, protože to máte a tady Spotify, a tady HBO, a Netflix.
3: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
0: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte.
2: No, jasně.
0: Netflix, najednou si uvědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
2: Tak, no, ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že i vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio je pořád zadarmiko, jo. DJ Bobo, Everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
3: Ty jsi nakazal pod Davidem, co ti je?
2: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no.

0: byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na D6 na 28. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů. Srazilo osobní auto Srnu, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, kolona se netvoří.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasem.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Mm-hmm. Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no to já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, tak teďka prostě zvládli učení bez AI.
2: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tedy napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslejí, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu a do nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci.
1: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
2: tím jsem začal.
1: Dobrý. Jo?
2: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokycáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, fungují ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
1: Já jsem taky měla furt toho.
2: Furt no. Rodinný důvody. A to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě. Vždycky, tak co tam mám napsat? No tak na tam píšu rodinný důvody, jo. Takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitele, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity. Tohle je Kygo na Hit Rádiu. Hezké ráno. I burned some bridges on the way.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Už tam bude.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhaly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Sdílená kola budou v Roudnici nad Labem fungovat až do 12. října. Službu radnice prodloužila, protože kola lidé využívají. Původně byly bicykly k dispozici na zkoušku na 3 měsíce. Kola si ale našla své uživatele a radnice se proto rozhodla projekt prodloužit. Prvních 15 minut jízdy je zdarma díky podpoře města. Za každých dalších 30 minut se platí 25 korun. K dispozici je zde až 50 kol na 18 stanovištích. Na Ústecku bude dopoledne ještě většinou slunečno, odpoledne se ale zatáhne a k večeru můžou přijít i bouřky, teploty 35 až 38 stupňů.
8: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Je pátek, dobré ráno.
10: Krásný ráno.
11: Snídaní šampionů.
9: Startuje 2. hodina páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
4: Hit Radio North Music.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo? Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu a prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyla ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě ses nevykopala ještě z baráku.
1: No jasně, nebo teprve... rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste si vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A... ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se potkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy? Pojďte zaspomínat společně s námi, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možné. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod ocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš, Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio, jako dinosaurus jsem to měla stejně, ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou a pak šli ven, popřípadě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma, pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávila, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou, takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle, jo, to už si jako musel utíkat a věděl si, že bude sekec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že jo, děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct, jakmile se rozsvítí lampy, přijď domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli. Že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak. My když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je uspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit. Ahoj, ahoj.
0: My tady tak trošku nostalgicky vzpomínáme, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit v rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro s tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hit Radio.

0: Dáváte si páteční Hit Radio, 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku, ne?
1: Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšních materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží slonoviny není označený ani na pobřeží.
1: Ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace, paní už to jako na poslední chvíli, to prostě, já jsem to fakt nestíhal.
3: Jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta typů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rose, taky Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu v 7.36. Aha, aha.
1: Rychlá pětka.
2: Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáš, dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prý znáte, nebo co?
3: Já jsem z toho úplně vyřízený.
4: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá, jako že tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMSek, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
4: Hele, byl včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
3: Ne, nebyl.
4: Ale brácha jsme jsem. Viděli.
3: Jo, brácha tam byl?
4: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik stran má hrací kostka?
3: 4.
2: Ještě?
3: 4.
2: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance se opravdu.
2: Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
3: Jo, 6.
0: Jo, tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
3: Srdce.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
3: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
2: Kolik minut mají 2 hodiny?
3: 120.
0: 120!
2: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
2: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
3: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
2: Tak pecka. Ale
4: tu máš do práce asi 5 minut.
3: No, já jdu jakoby odnikud jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
3: Ne, my jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupejď se dneska, čau.
3: Děkuju, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš
0: možná,
1: právě.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda mojí budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz, zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem jim pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. A já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšiml, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi 2 hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu a kouká takhle dopředu a já taky koukám a říkám, to je ta naše malá loď a ona byla uprostřed Vltavy.
1: Se neuvázal pořádně, jo.
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sami, to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda. A ta loď najednou uprostřed té Vltavy. A on. Hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady tu loď tady k té vaší. Vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta. Přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst, jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz, a teďka já jsem si říkal, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám, nemám dělat kapitánský
1: zkoušky? Určitě do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice, do auta, řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní Prosecco s ležerním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
12: Toto je...
13: Dobravárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No tak to si rozumíme.
14: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
16: 10 za měsíc?
15: Spíš 12.
16: 12? Vážně, Zuzko?
15: 7378.
16: Za toho velkýho Enyaqa?
15: Za toho velkýho Eniaka. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
2: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
15: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
17: Škoda Eniak. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na Jindřichohradecku. Na příjezdu do Chlumu u Třeboně směrem od Majdalény probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků a autobusu. Počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Půlka prázdnin, Hit Radio v uších, David Guetta a Terry Swims na Hit Radio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellness konovodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů, tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopíských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na věšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David má
0: co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste
0: víš,
1: dobrý.
0: Ono z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy. Ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda, teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. David Kejve, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsi zachránil.
1: Taky si tím ale prej restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartu, když se mi povede v téhle pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartoval. Že pak nevím, co za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
5: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
4: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
5: Ty máš elektromobil?
4: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
5: Sousede, kde přesně?
6: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: I'm Ariana Grande.
13: It's Hozier.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku. Termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadržely kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ústecký kraj hledá sekáče pro jedno ze vzácných míst Chomutovska. Zakázka se týká přírodní památky Slanisko u Škrle. Nejde ale o běžnou louku. Díky slané půdě zde rostou vzácné slanomilné rostliny, které jsou v Česku velkou raritou. Na nejcitlivějších místech bude nutné postupovat ručně. Péče o lokalitu potrvá do konce října příštího roku a jejím cílem je zachovat jedinečné Slanisko jako domov pro ohrožené druhy rostlin. Na severu Čech bude dopoledne ještě většinou slunečno, odpoledne se ale zatáhne a večer můžou přijít bouřky, teploty 35 až 38 stupňů.
13: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudým!
15: Dobré ráno, šampione!
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
19: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
18: Kdo to asi je, Davide?
2: To je Marek Ztracený, ne?
18: Fakt? To není možný.
2: Měl by být?
18: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď Linkyni 802. Dobré ráno.
20: Hit Radio.

0: Kitlaroy, Justin Bieber, posloucháte páteční hit rádio Snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně. Ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni se to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sedu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůžu nechat čekat a poslouchat se taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte pehačko, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na to. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu, takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku, tam by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude, a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat své fanoušky, teď týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu a také chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a to by bylo úplně ideální. Ale je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: Marka Ztraceného, Oboj si mé boty, exkluzivně na Hit Rádiu ve čtvrt na 9. Oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se jí naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Se líbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, ty, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňů vedra, tak si říkáš, no jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočneme.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zas nastydnut.
0: No ale včera bylo někde snad, ježiš, kde to bylo? Na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hit Rádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohl být takový parádní warm-up.
1: To
0: Vanessa.
1: Se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Jo, tak to jsem nečekal, Jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8.16, hezké ráno.

0: Absolutely Everybody, Vanessa Amorosi, 8:20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštěli jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky, jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mi udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, so!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
12: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: co? Tak pro vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Rádiu v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update. Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacivody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od Ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: 9 minut po půl deváté, Hit Radio Fuších, krásné páteční ránko.
1: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem, dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
0: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí, 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril z Tamlinin. Hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.

0: Jo. Tohle je Cyril Stamlinen, 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak jako dobrý je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat, tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20, 30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě poděkovat.
1: A ty jsi to zažil?
0: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že jsem je tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako 500.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když se ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No, to je těžká
0: Je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš 500 a ten druhý řekne, to je dobrý, ty jdáš zpátky do peněženky a oba tam tou minutou mlčení jako budujete největší trapas týdne, jako jo. Tak aspoň poděkovat. Alize, hezké ráno.

0: Lolita na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaní šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě od 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hit Rádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasí, co je venku.
2: Jsme v éteru.

0: tak se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
2: Tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Je tam porouchané osobní auto a v Chomutově ve Sluneční ulici počítejte s omezením vzdůru překopu vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
5: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě, pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
7: Je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
2: To může potkat řadu rostlin, které se v aktuálním počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti True Social. Teplotní rekordy padaly už včera. Očekávalo se, že 40-stupňové teploty budou až dnes, ale v Doksanech se přehouply přes 40 už včera. V 17 hodin tam bylo 40,1 stupně Celsia. Rekordy padaly především v západní a jižní polovině Česka. V jižních Čechách rekordy zaznamenalo 19 z 20 meteorologických stanic. Nejvíce naměřili ve Strakonicích, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Dnes se k nám dostane ještě mírně teplejší vzduch a teploty tak mohou být ještě vyšší. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. V otroci v domácí odvětě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce, přešli přes chorvatský Varaždín.
8: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech bude dnes dopoledne jasno až polojasno, odpoledne se nám trochu zatáhne, později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo bouřky a teploty 35 až 38, na horách až 32 stupňů.
9: Ty přehánky myslím, kéžby.
2: Kéžby, víš?
9: No kéžby.
2: Ale nevypadá to, že by nějak extra pršelo. Každopádně, měli jste u vás včera ten velký vichr
9: taky. O tom budu mluvit.
2: Budeš o tom mluvit?
9: Já o tom budu mluvit samozřejmě.
2: To byl vichr z hor totiž.
9: Ne, já jsem chtěl k tomu dešti. Zahrádky pláčou.
2: Jo.
9: Jo, prostě je to potřeba.
2: Moje nepláče, moje úplně natrout. No,
9: to byl Robert, pojďme to rozjet, protože teď je tady dopolední vysílání s vámi Dan Rakacký, no a Ahmed se zakusil, se omlouvám, já jsem si napít asi. Máme tady zásadní message.
3: Hit Radio North Music.
9: A to je to, že je pátek, tak celý týden se na to těšíme od pondělka a už je to tady, páteček. A za malou chvíli se podíváme na to, že o Chomutovu mluví celá republika. Co se stalo, co se děje, to vám prozradím, vydržte a samozřejmě vás čekají ty největší hity, který vám ten pátek zpříjemní. Snow Patrol, Matafix a teď Kateřina Marie Tichá a její Plamen. Pojďme na to.

0: here?
1: Snow Patrol.
0: Would you lie with me and just forget the world?
1: Neskutečná pohodička na Hitrádu Nord Music. Tuhle pecku miluju, miluju, miluju. Pokud to máte podobně, tak je to super. Mám radost, že i vám udělá radost. Chasing Cars, tak se jmenovala tahle ta pecka. S vámi Dan, přeju krásné dopoledne. A možná to nevíte, ale já jsem na to přišel a viděl, o Chomutovu mluví celá Česká republika, konkrétně teda o Chomutovsku, a můžou za to houby. Ano, už to tady několikrát padlo. Já jsem totiž na Facebooku členem skupin třeba Kde rostou nebo Kde rostou houby a tam 90% příspěvků tvoří fotky plných košíků hub právě tady z Chomutovska. A ty komenty tam z celé České republiky na sebe nenechali dlouho čekat. Například psal Luděk, neskutečná nádhera, aneb jak nasrat houbaře na Jižní Moravě, tohle v životě nenajdu, i kdybych chodil po lese půl roku v kuse tohle najít, tak můžu v klidu umřít. Další koment, už běžte s tím Chomutovskem do háje, kdo na to má koukat, nebo na Chomutovsku je naprostej houbový masakr, a nebo ještě jeden koment, tady vybírám, houby z celé České republiky se přestěhovaly na Chomutovsko. Ano, skutečně to tak je, hodně to roste, ale zase, abyste nenabili mylného dojmu, že vyjedete nad Chomutov do lesa a sbíráte to kosou, tak to není, musíte prostě hledat a taky to je o tom štěstí, kdy najdete místo, kam třeba 3 dny nikdo nepřišel a ty houby tam jsou, takže jako jsou, ale je to o tom štěstíčku a taky jít trošku dál do lesa, protože většina těch houbařů, co jdou, tak zaparkujou auto u lesa, vyzbírají to na kraji a pak jedou domů. Já sám jsem byl taky na houbách už několikrát, pokaždý jsem se vracel s plnými koši. Ta moje poslední návštěva lesa, když jsem byl nad Jirkovem, tak ta vynesla 2 plné koše a to jsem ještě nevěděl úplně, jsem byl takový neskušený houbař, tak jsem bral úplně všechno, i ty obrovský hřiby, který když jsem viděl, jsem si říkal, ježiš, to jsou kusy, ty si musím vzít. Samozřejmě zkušení houbaři to ví, to se nebere, to se nechává lesu, protože tyhle houby jsou většinou úplně červavý. Taky jsem se o tom přesvědčil, doma jsem ty velikánský houby vyházel, protože se nedali použít, takže opravdu ty velký houby, i když to hezky vypadá, nechávejte to v lese. No a klidně se můžete podělit i vy, jestli už jste letos byli na houbách, tady, pokud jste byli, co jste našli, jak jste spokojený, a můžete napsat buď to zprávu na 37 39 958, a nebo klidně namluvte hlasovku a uvidíme, jak to teda, jestli to cítíte podobně nebo ne, protože tady jsme momentálně houbařská velmoc a stojí za to vyrazit do lesa, nazbírat si nějaké houby. Tak, jak to máte vy? Byli jste na houbách, chystáte se, našli jste, nenašli jste? 37 39 958 na WhatsApp a klidně pošlete hlasovku. Krásný dopoledne.

Děláme vám ten pátek příjemnější a postarali se o to Top Loader, Dancing in the Moonlight, s vámi Hitrádio Not Music, tak je dan za 5 minut, 9:30 a řešíme houby, protože se o tom hodně diskutuje na Facebooku ve skupinách, kde rostou houby, a centrem dění je Chomutovsko, celá republika o tom mluví, celá republika nám závidí, že nám tady rostou houby, a většinou jsou naštvaný, že oni nenajdou nic, a tady na Chomutovsku plný koše. A já jsem se ptal, jak to máte vy, houby, jestli půjdete, nepůjdete, byli jste, nebyli jste, psali jste na 37 39 958 a Zuzka mi napsala, za to děkuji Zuzce, dobré ráno Dané, už se těším za týden na dovolenou v Lipové Ušky 958 a Zuzka mi napsala, za to děkuji Zuzce, dobré ráno Dané, už se těším za týden na dovolenou v Lipové Ušluknová, jsou tam krásné lesy,

0: a ještě zavařil. Jo, takže houby na všechny způsoby, ale i přesto samozřejmě vám to nedá. Už jenom ta procházka v tom lese, to uklidnění stojí za to. Tak pokud se vydáte na houby a zvlášť Zuzce přeju, aby našla to, co potřebuje a aby si na těch houbách pochutnala, všem dobrou chuť a štěstí v lese.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hity.
1: Přátelé, už se to blíží. Už jenom pár hodin zbývá do toho okamžiku, kdy odpálíme letošní druhou summer party. Ten důvod je jasný, když se podíváte do kalendáře 31. července, co to znamená? No, co to znamená? No, tak jasná věc. Prázdniny se překulí do svý druhý poloviny. A zase já říkám, dá se na to koukat dvěma způsoby. Buď to už jenom půlka prázdnin, ach jo, letí to strašně rychle, anebo ještě jeden měsíc před náma, to je přeci super, ne, dovolený, pohodička a tak dále. No ale pojďme zpátky k summer party, co vás čeká, tak pokud pravidelně posloucháte Hitrádio Nord Music, tak to víte, samý letní pecky, a to ty nejlepší za posledních 30 let, od 15 hodin dneska až do neděle, jo? Já myslím, že líp to zařídit nešlo, počasí venku naprosto letní, možná ještě víc jak letní, takže to bude dokonalá kombinace. Věřím, že už máte doma naložený křídílka, masíčka na večerní grill, připravený něco k pití, pěkně vychladit, připravený led, abyste mohli rozjet ten mejdan, nějakou oslavu na zahrádce nebo někde kam půjdete. A k tomu ideálně si pusťte Hitrádio Nord Music, protože takový playlist nikde jinde nenajdete. Takže summer party číslo 2 od 15 hodin dneska, buďte u toho. A abych vás ještě víc nalákal, tak tady mám samozřejmě ochutnávku toho, co vás čeká. A tohle to je taky velká klasika, která je zase udělaná trošku jinak. DJ Etsy, kdysi dávno Opus, ale teď Life is Life.
2: DJ Etsy.
1: Yes, yes. Tak od 15 si užijte summer party číslo 2 na Hitrádiu Nord Music.

0: Miley Cyrus, End of the World na Hitrádu Nord Music, 9:45. Máme tady dnes poslední červencový den, 31. července, pátek, to je asi ta hlavní message. A pokud se budete teď v práci trošku nudit, anebo doma, na zahrádce, bez stínu lípy, tak můžete sklčit na náš Instagram, protože všechno se dneska tady na Hitrádu Nord Music točí kolem léta, letního počasí, tak aby ne, že jo, všude léto je kolem nás, venku, playlistu, ve studiu, všude léto, tak zkušte na náš Instagram Hitradio podtržítko Nord Music, protože tam se dozvíte, jaký je váš letní song podle vašeho data narození. Jo, tam si to naklikáte, určíte a uvidíte, který song je ten váš. Takže jestli chcete, mrkněte, váš summer song podle data narození, najdete ho na našem Instagramu Hitradio podtržítko Nord Music.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
4: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
4: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za auto roku? Jako fakt?
4: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
5: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren. Za chvíli Lady Gaga nebo Mandraže. Teď ale Robert, protože bude 10 hodin, tak se podíváme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Ústí nad Labem na Špitalském náměstí se srazilo osobní auto s motorkou. Místo nehody je s opatrností průjezdné. A ještě v Teplicích v okružní ulici směrem z centra u křižovatky s Masaryčkou. Tam bourala dvě osobní auta. I tam počítejte s menším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nastup. Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028, dorazí ale nejdříve až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku jsou zase o krok dál. Nemocnice v Budějovicích jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitou a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
5: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
4: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. Až do 31. srpna platí na celém území Ústeckého kraje mimořádná opatření. Zakázáno je spalovat hořlavé látky na volných prostranstvích, zároveň se nesmí kouřit v lesích, na suchých porostech ani ve vzdálenosti do 50 metrů od kraje lesa. Pro dětské tábory, tábořiště a rekreační zařízení platí třeba, že oheň lze rozdělat pouze na vyhrazeném prostoru, je zakázán v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů a musí být určena odpovědná osoba. Ještě sport. Kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou část soutěže po dvou letech.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Na severu Čech bude dnes dopoledne jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet oblačnost a později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů Celsia. Tak takový bude dneska vedro. A než předám slovo Danovi, chtěl bych zabávat Zuzance, která mám napsala tady. Zuzko, máváme. Co se tlemíš, no tak?
7: Já se směju, protože Zuzka napsala, že nás ráda poslouchá každý den a že si nedovede představit, vidíš, že by nás neposlouchala.
4: No tak jí máváme.
7: Tak my pomyslně vám máváme z rádia, Zuzce.
4: Prosím tě,
7: máváme.
4: Ještě, Dane, mě zajímá, ještě jedeš po ten stán?
7: Jedu, ano.
4: Nebude ti tam teplo?
7: Asi ano. A co mám dělat? Já jsem si to počasí nejbral.
4: No jestli přijde ten vichr, co byl včera, tak tě to odnese i s tím stanem.
7: No dneska tuhle hodinu o tom budu mluvit, samozřejmě.
4: Tuhle nudle.
7: To byl Robert, Dan Rakacký, přeje krásný dopoledne, pojďme na to.
0: Hit Radio Nord Music.
7: A včera padaly teplotní rekordy, bude to i dneska, na to se podíváme za chviličku, teď už Lady Gaga a Poker Face.

0: DJO na Hit Radio North Music, 10 hodin 12 minut. Dám přeji krásný pátek, dneska teda velice horkej pátek a je to tak, ano, prožíváme a zažíváme už druhý den pořadí, kdy budou extrémní teploty. Dokonce včera, už to říkal Robin ve zprávách, padnul rekord 40,1 desetina stupně Celsia a nemusí asi se ptát, kde padl, že jo, to ví asi každý. Kde padají ty rekordy tady na severuček? No samozřejmě v Doksanech, tak tam to bylo pro tuto stanici měsíční rekord a otázka je, zdali padne rekord z konce června, kdy se naměřilo ještě o stupeň víc, to je absolutní teplota, která se kdy naměřila v České republice, bylo to také v Doksanech 41,9 stupně. Tak otázka, jak to dopadne, je ještě ve hvězdách, ale kosy jsou vrženy, dneska opět vedra nad 35 stupňů Celsia, musíme to prostě nějak zvládnout, ale dá se to. Přežili jsme včera, přežijeme i dnes, ale nezapomeňte, podle meteorologů je dneska v platnosti výstraha před extrémní tepelnou zátěží, takže se nepřepínat, hele, v práci to nepřehánějte, jo, úplně v klídku. Kdyby šéf přišel, že máte něco udělat, hele, nemůžu, je moc vedro, jo, klídek, já musím opatrně, abych neskolaboval a tak dále. Hodně pijte, hlavně večer. A nejlépe pijte u naší summer party, která dorazí 15 hodin. A když jsme u těch summer party, tak mám tady pro vás teď jeden legendární hit, který je fakt legendární. Kdysi dávno ho naspíval Bryan Adams, ale do taneční podoby, která je ve stylu léta, to předělal DJ Sammy a Janu. A je tady právě teď.
1: Retro hity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Sammy.

0: Teď tady byli, přátelé, teď tady byli. Takhle, je to něco málo, měsíc a něco, 27. června na Letňanech One Republic, který teď hráli na Hitrádu Not Music, měli svůj koncert. Už po několikátý v České republice je vidět, že se jim v Čechách líbí a mají tady fanoušky a fanoušci jsou rádi, že se zase jezdí, tak se těšíme na ten příští koncert. A za malou chvíli tady mám partu, která taky ráda jezdí do České republiky, taky tady byli hodněkrát, ale abyste nemuseli čekat na příští koncert, dáme si ho za chviličku. Imagine Dragons. A tohle bude další krásný střípek do té dnešní skládačky perfektního letního dne. Jsme Hit Radio North Music.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
10: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
9: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
10: Ty máš elektromobil?
9: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
10: Sousede, kde přesně?
11: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
12: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky let... Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200...

0: Ona to prostě umí. Shakira. Zoo na Hit Radio Nord Music. Půl 11, 3 minuty. A mám na vás otázku, přátelé. Neulítlo vám něco? Já nevím, asi jste si taky všimli, včera večer po 10. hodině silný nárazový vítr. Z ničeho nic, prostě byl klid, klid, klid a jo. Já měl doma v Jirkově otevření okna, začaly mi lítat záclony, spadný květinác z okna, no hrozný nárazový vítr, já jsem úplně žasnul, říkám, jestli to bere, jako co se stalo, nějaký konec světa. Je možný, že někomu z vás třeba ulítla trampolína ze zahrady, například Robert Gajderovič, když jsme se tady bavili, tak říkal, že cestou do Hit Radia Nord Music viděl na poli plachtu od bazénu, krytýho, jo. Ale lítalo to fakt jako, já jsem se bál, že nám ulítne barák, to byl takový vítr, takový vichr, že jsem vůbec nechápal, co se děje, prostě bylo to všechno lítá, co peří má a vlastně lítalo i to, co peří nemá a bylo to jako až trošku, řekl bych, děsivý. Oni meteorologové říkali, že díky těm vedrům, který jsou, tak můžou přijít kroupy, déšť a silný nárazový vítr. Tak kroupy, déšť bylo vynecháno a byl pouze silný nárazový vítr. Pak jsem se zbudil zase v noci, nevím, byly 2 hodiny nebo 3 a jako když to vypnete, cvak, ani větívka se nehla. Prostě jenom, já nevím, 3 hodiny silného větru, tak snad vám to neudělalo žádný škody na zahrádce. Já ještě teda nevím, jestli mám na zahradě foliovník, jo. Musím se podívat, tam jsem ještě nebyl a jako asi ruku do ohně bych za to nedal, jestli tam stojí. Jako. Myslím si, že možná se někam ulít do dalekých krajin. Ale samozřejmě jsem se pídil po tom, co to bylo za vítr. Co to bylo za vítr?
1: Říkal si hurikán.
0: Jo, tak hurikán to byl, tak už je to jasný.

0: Michal Schulte, Rihe, Better Me. Dneska ladíme léto, máme tady letní playlist, který vyladíme naprosto dokonale v 15 hodin, kdy startuje dnešní druhá summer party, nebo letošní druhá summer party, ty největší letní pecky za poslední 30 let. No a pokud se vydáváte právě dneska v pátek, což se děje běžně, někam na dovolenou, jedete autem a pojedete skrz Německo někam dál, tak jenom si dejte spíš navigaci, protože dneska se čeká v Německu velice silný provoz a zácpy, protože v Německu právě dneska začínají letní prázdniny a Němci taky vyrážejí samozřejmě na dovolený a na prázdniny, tak abyste pak zbytečně nečekali v koloně. Pak stačí navigace, která umí sledovat reálný provoz a ona vás když tak hodí jinudy. Tak bacha na to, v Německu osartovali letní prázdniny. My se máme líp, už je měsíc máme, oni teprve začínají. No ale takhle, buďme rádi, že jsme v Čechách. Za malou chvíli Linkin Park nebo Leony a já vám přeju krásný dopoledne s Hit Radiem Nord Music.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit Radio.
2: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

hodně příjemná Leony, In My Mind, na Hitrádu Nord Music. Za 10 minut bude 11 hodin, Robertu šestá zprávy a tam se dozvíte, jak je to s kvalitou vody ke koupání na severu Čech. Tak si počkejte, tady už je teď světoznámý DJ Armin van Buuren, Hitrádu Nord Music.

0: takový malý nádech Francie, zpěvačka zas na hitrádu Nord Music. Bude 11 hodin a už je tu zas Robert a pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, na výjezdu z Hoštky ve směru na Štětí bouralo osobní auto s kamionem a v Ústí nad Labem na Špitalském náměstí se srazilo osobní auto s motorkou. S opatrností tady ale projedete. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumperku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. Nic se zatím nezměnilo. Zhoršená kvalita vody je ve třech přírodních nádržích v Ústeckém kraji. Nejhůř je na tom zatopený lom Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic a voda je méně průhledná. Hygienici doporučí rekreantům, aby se po koupání osprchovali. Hojný výskyt zelených řas a snížená průhlednost vody je v jezeře Chmelař na Litoměřicku a horší vzhled vody zaznamenali hygienici i na Nechranické přehradě. Lidem zdravotní riziko ale nehrozí. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
4: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech bude dnes dopoledne jasno až polojasno, odpoledne se bude vytvářet oblačnost a později odpoledne a večer místy čekejte přehánky nebo i bouřky. Teploty 35 až 38 stupňů.
0: Tak to byl Robert, díky moc za krásný počasí a teď vám Dan přeje krásný dopoledne.
4: Hit Radio Nord News.
0: A už za chviličku vás pozvu na akce, který si konají o víkendu a taky se tady objeví Marek Ztracený. Buďte u toho, teď už David Guetta, Forever Young.

Tenhle borec se jmenuje Kurt Nielsen a byl tady právě teď na Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne všem přeje Dan a protože je pátek, ano, znamená to, že nás čeká sobota a neděle, tedy víkend a spousta akcí. Kam vyrazit, to poradím právě teď, tak pokud máte rádi rytmy drum and bassu a máte rádi letní festivaly hudební, tak stále ještě probíhá na jezeru Most Lety Troll. Je to 18. ročník a je to celý, jak už jsem říkal, ve stylu drum and bass. Tam si můžete zatančit, užít a možná se je vykoupat. Teplo na to bude. Dál zítra Teplice přivítají milovníky vína, protože na Zámeckém náměstí bude vinný festival a tam si můžete dát víno z 20 tuzemských vinařství. Začátek je ve 12 hodin. Další akce, taky v sobotu, ta se pořádá v Žatci a je to něco pro fanoušky skotských her, to je, jak se tam hází kládou na dálku a do vejšky, a taky se můžete podívat na nablízkaný veterány. No a pokud máte rádi trošku jako dobrodružství a rádi se bojíte, tak Zámek Nový Hrad Jimlín vás zve na tajemné noční prohlídky. Začíná se v 8 večer a provedou vás místy, kam se normálně nechodí. Třeba bude i bílá paní. Tak ať se vydáte o víkendu kamkoliv, hlavně se doupečte a užijte si to zítra Nord Music.

0: Nix.
1: Tohle je léto. Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, s vámi Hit Radio Nord Music a dneska ráno ve snídaní šampionů byl Marek Ztracený. Ten důvod je jasný, už za 7 dní jeho největší koncert na Letný, tak prozradil, jak probíhají přípravy a taky to, že má nový single. A za malou chvíli se to všechno dozvíte. Ještě do té doby Bruno Mars anebo Dua Lipa. Jsme Hit Radio Nord Music. Hit Radio.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Jasně, já ti...

0: jsem hledala auto, co k ním sedne.
1: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
0: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
2: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars. S vámi Hit Radio Nord Music, díky, že posloucháte v pátek a už to tady padlo dneska ráno ve snídani šampionů s Michalem a Jasmin. Byl taky Marek Ztracený. Byl teda na telefonu, ten důvod byl jasný. Chystá se velký koncert na Letný, bude tady už za týden. Tak jsme se Marka zeptali na to, jak jdou přípravy od ruky.
1: Myslím, že jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni si to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
0: Marek Ztracený taky dneska vydává svůj nový single, tak prozradil, jak se jmenuje a o čem to je.
1: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou a u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou. Myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních nebo se na to podívali z druhého pohledu. Takže si se to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku tam by se mohlo najít spoustu lidí.
0: Samozřejmě nás zajímalo, jestli tahle pecka bude znít i na Letný.
1: Ano, bude. A je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat své fanoušky. Teďkon týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na této letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu a taky chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: A byl tady vzkaz všem posluchačům.
1: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá, vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
0: Já ještě doplním, že pokud byste měli zájem se na Letnou dostat, tak ještě nějaký lístky příští týden budeme mít tady na Hit Radio Nord Music, proto nás poslouchejte. Vyplatí se to a vy budete možná vidět velký koncert a budete součástí velkého koncertu úplně gratis, jenom díky Hit Radio Nord Music. Držím palce.

0: Další klasika v novém kabátě, The Sound of Silence. Koukám na hodiny, Hitráda North Music a vidím, že se blíží 12. Ne pivo, to jsem nemyslel, ale 12. hodina. Sní srdcovky, tak si je užijte a taky nezapomeňte na naší letní odpolední show Padla s Káťou a Kamelem, kde v 15 hodin odstartujeme druhou letošní summer party. Samý letní pecky, ty nejlepší za poslední 30 let až do neděle. Teď se loučí Dan Rakacký, přeju vám všem krásný víkend, no a příští týden se tady uslyšíme od 9 do 12. Mějte se krásně, ahoj.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku na výjezdu z Hošky ve směru na Štětí. Bouralo osobní auto s kamionem. A ještě D8 na 70. kilometru směrem na Prahu. Stojí tam porouchané nákladní auto. Projíždějte opatrně. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
4: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
3: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
4: Ty máš elektromobil?
3: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
4: Sousede, kde přesně?
5: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: This is Ava Max. All the hits.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více. Z toho tři čtvrtiny připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
2: Největší opoziční hnutí pro Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto pozmění. Podle rejstříku ministerstva vnitra si někdo pro Chomutov zaregistroval 20. července. Na registraci jsou potřeba 3 lidé a 1000 podpisů.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, odpoledne se trochu zatáhne, později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, teploty 35 až 38, na horách až 32 stupňů.

Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda. Taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickém dni. Dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky. Opět první hit. Vybírám letní hit, je to letní z roku 1999. Co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli. Jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy. Dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech,

0: ding dong song. Srdcovka s číslem 1 rok 99 Passion Fruit.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak co, měl jsem pravdu? Zpíváte si teď pořád v hlavě ding ding ding ding ding ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostém šíleném vedru vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako si tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady dítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak rádo se stalo. Nejvyšší část dítě je domů z práce, jo? Tak zvoníme tempo, maličko, zase, když je to vedro, dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Chodili jste? Jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: Oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony téhle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Radio. Krásný.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla jsem tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že, a já teď doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na který mi napsáno Jiřík. A to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku, ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to, myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo se jménem své taneční partnerky, takže děkuju, mě zajímalo, jestli to teďko slyší, jestli jo, klidíme na napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity, další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Radio a znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: páteční romantiky. Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. A to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Rádiu. Trochu erotična. Poslední srdcovka. 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Rádia s číslem 777-937-777 a mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ. Ještě, že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Rádia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčného hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak, tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Rádiu. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Už za chvíli na Hit Rádiu dáme Evu Farnou, bude taky September a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem

0: 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Rádiu. Hit Rádio.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl. To se vyplatí.

0: letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Radio.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší.

0: Eva Farná a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Já vám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka a to je tahle.
3: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s mými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě a chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Radio. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Vy jste na brigádě, vyděláváte prachy, pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu právě

0: Pondělí, kde je můj manžel? Where is my husband? Ve tři čtvrtě na jednu, už chtěl se říct ve čtvrt. Ne, tři čtvrtě na jednu je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku Coldplay, taky Katy Perry. Ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí. Protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalý desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Hezký pátek.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti, kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 29. a 18. kilometrem směrem na Prahu bude u Krajnice probíhat údržba zeleně a ještě na příjezdu do Ústí nad Labem z Chlumce tam bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Rádio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
1: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
10: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
9: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
0: Krajská zdravotní chce zachovat porodnice i pod hranicí 600 porodů a chce udržet všech 6 svých porodnic. Nejvíce dětí se v porodnicích krajské zdravotní loni narodilo v Ústí, kde to bylo 926 porodů, Teplice hlásí 864, Most 755 a nejméně to bylo v děčínské porodnici 398 porodů.
11: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na Ústecku bude dnes jasno až polojasno, odpoledne se trochu zatáhne a později odpoledne večer se místy vyskytnou přehánky, teploty 35 až 38 stupňů.
12: Hit Radio.
1: Jirka Pelnář. Hit Radio.
13: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no, takhle to je prostě, tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako... jak to říct? Abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Jsi for, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons.

Nová, jsem optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka. Takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se.
2: Ano.
1: Radku, slyšíme. Já ti přeju krásně odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreečko, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: A šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka, jo, teďka přes to poledne, no, lehké odpoledne v pohodě.
1: Jasně, cool. Tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý. Já ti dám prostě 10 otázek a od tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje super odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde to samozřejmě takhle chronologicky sobě, toto dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: osm,
1: to mám...
2: Osm,
1: to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně, 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má Země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A špatně jsme měli ty Bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Mm-hmm. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný, no tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, super, šťastnou cestu, super. Měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka, přesně za týden, v pátek, opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říkám, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Z vás sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu... To vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takovýho jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandálek, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska ten nemá na ponožky.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: A fotovoltaice?
6: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
5: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagen.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Teddy Swims, Lose Control, je 13:37. My tady odpočítáváme čas, stříháme metry, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak se říká, a skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek, máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hitrádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Daša si ten Austin na Hit Rádiu ve 2:45. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o dvouměsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co si chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtete na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Co to je?
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa?
11: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
15: Už tam budem?
16: Nech toho.
15: Raději už tam budem.
16: Přestaň. Je mě vedro.
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D8 na 53. kilometru ve směru na Prahu. Probíhají tam na krajnici práce údržby. A ještě v Mostě, v ulici Pionýrů, probíhají práce na silnici. Počítejte tak s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
15: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstový nový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
14: Podle Košaty je také důležitý typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
0: Řidiče v Chomutově čekají v následujících týdnech komplikace. Na několika frekventovaných místech ve městě totiž začaly práce na modernizaci trakčního vedení. Komplikace se týkají hlavně silnice 1/13. V místě sjezdu a nájezdu z kruháče u ulice Březenecka, ale i křižovatky ulic Kamena a Zahradní. Opatření budou platit až do 30. září.
16: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech bude dnes jasno až polojasno, odpoledne se trochu zatáhne, později odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, teploty 35 až 38, na horách až 32 stupňů.
17: Hit Radio.
18: Jirka Pelnář. Hit Radio.
19: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne ve zprávách s Dominikem. Krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte a taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte se na to, teď David Guetta.

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát
1: vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak, a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: Tohle je taky srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin, tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle bych si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď, věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci
0: tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o to myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefon číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale také hlasovky.
2: Čau z Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně, a to, že více lžou ženy, protože v mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že s mým kamarádem nic nemá, aby za týden se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapy. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapi lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapi jako reálně... Jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo? A když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme. A nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí. Ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí. Tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. V pátek na Hit Rádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma...
1: Vědci.
0: Tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to byl úplně, šel ve svém světě úplně v jiný dimenzi, ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, fakt nelžou, takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zpráva je od Zuzky. Já si myslím, že chlapi víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že si tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radio ho klidně řekneme za vás i na hlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě. Občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na...

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9

0: Ashley Arms na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodový hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Máte volno ještě před sebou?
3: My už ne.
2: Na dovolenou teprv pojedete?
3: My už ne.
4: Tak si to užijte.
3: My budeme zatím místo volná servírovat i dneska. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music.
2: No a na ostatní se těší Káťa s Kamilem zase po dovče.
3: My už ne.
1: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neexistuje lepší pozvánka na Summer Party Hit Radio, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě tato píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, Vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to... To vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál, zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bouřky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte. Kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor na D8, 48. kilometr ve směru na Drážďany. Tady stojí u Krajnice porouchaný nákladák. A opatrně stále na D7, 37. kilometr ve směru do Chomutova. Tady bouralo osobní auto. Na místě jsou záchranáři a blokovaný jeden jízdní pruh, ale kolony se podle našich informací netvoří. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavřený. Přednoční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
5: fajn. S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Současná vlna veder nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel zvažuje koupy chladícího zařízení. Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl, řekl to ministr zahraničí Macinka. Jukl nahradí Jitku Pánek Jurkovou, kterou Macinka ke dnešnímu dni odvolal. Žloutenka zůstává i nadále hrozbou. Počet případů hepatitidy A v Česku v posledních letech výrazně vzrostl a lidé stále častěji využívají možnost nechat se očkovat. Nejdůležitější prevencí je ale důkladné mytí rukou, jak říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Lucie Krausová.
8: Virus se přenáší především v důsledku nedostatečné hygieny nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin či předmětů. Nakažený člověk navíc může infekci šířit už 1 až 2 týdny před začátkem onemocnění, aniž by o tom věděl.
7: Virus žloutenky typu A nezničí ani mráz, v ledu vydrží infekční i několik let. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
9: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: A zase je tady vedro, přátelé. Dneska teplota mezi 33 až 38, ale pozor, už se nám tam honí mraky a počítejte s tím, že v pátek k večeru na severu Čech můžou dorazit přehánky a první bouřky. O víkendu nám pak teploty klesnou až o 10 stupňů, ochladí se na 30 až 22 stupňů Celsia, sobota ještě proprší, v neděli už se zase vrátí sluníčko.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: A my jdeme na to. Kamil Bílský a Káťa Haplová startují páteční odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music, ale hlavně Summer Party číslo 2.
0: No a hned první hit, který si pouštím, když mi začíná dovolená, a protože nám všem právě teď začíná víkend, tady to máte.

0: hity.
1: A to jsme na Hit Radio Nord Music odstartovali taky s dalším hitem Harry Styles, Watermelon Sugar, a s vámi padla Káťa a Kamil.
2: A právě podle Harryho Stylese mají muži v létě roku 2026 nosit baleríny, přátelé.
1: Co prosím?
2: Baleríny.
1: Já teď špatně slyším asi.
2: To je normálně revoluce, kterou razí Harry Styles. Je to údajně módní trend letošního roku a prý my chlapi se týhle ženský obuvy nemáme vůbec bát.
1: Já jsem si tě teď trošku představila, víš, tady v těch kraťasech, v tom tričku, a jak máš k tomu ty slušivý balerínky.
2: No úplně by se to nehodilo, ne. Viď? Ale co si budem povídat, Harry Styles je módní ikona, stejně tak jako jiní slavní muzikanti.
1: Tak jmenuje se Styles, že jo?
2: Tak tam přesně, se to tak kdo jiný, že jo? Kdo jiný? A má to i logické vysvětlení. On tvrdí, že kdyby si jako normální chlap vzal takový ty letní mokasíny, takže ty jsou moc těžký na nohu. A kdyby si vzal naopak takový ty klasický letní tenisky, tak ty jsou sice lehký, ale absolutně nejsou elegantní. Takže prý, když chce chlap vypadat v létě elegantně, měl by si vzít ženský balerín.
1: O moje bože, to je šílený, jak balerinky ne. Takhle, já jsem doteďka nepřekousla takový ty upnutý džíny. Mm-hmm. Doteďka jsem nepřekousla ty brokolicový gengy, který mají stejnou trvalou jako moje babička. Ale jako balerinky to nedám, to nedám.
2: A to počkej, až začnem nosit podprsenky. Já teď přibral, jdu si jednu koupit.

0: Jestli jste právě teď zavřeli oči, doufám, že ne za volantem teda. Tak jste si užili tuhle krásnou chilloutovku houseovou Close Your Eyes na Hit Radio Nord Music. Páteční summer party nám pokračuje samozřejmě i za chvilku, ale krásný odpoledne vám teď přepadla.
1: Navíc summer party nám okořenil čerstvej výherce, protože na našich sociálních sítích jsme uzavřeli soutěž o hudbu na vinicích s Rajfkou.
0: Je to tak, takže my gratulujeme posluchačce Ádě, která vyhrála dva lupeny na hudbu na vinicích s Rajfkou podle vlastního výběru.
1: Badabadu!
0: To musíme nahrát jako novou fanfáru, tohle je super.
1: Ne, je to fantastická cena, protože my nenutíme jet na konkrétní místo a konkrétního umělce. Ne, tohleto je výhra, o který rozhodnete vy. To znamená, vy si zvolíte, kam byste chtěli vyrazit na hudbu na vinicích s Rajfkou, vy si rozhodnete, kdy byste chtěli vyrazit a vy si rozhodnete, na koho byste chtěli vyrazit.
0: Přesně tak. Vinařství Johanové Třebivlice nebo zámek Mělník. No a těch termínů, těch koncertů do konce léta je tam ještě spousta. Jenom připomínáme dneska na Mělníku Adam Ďurica, zítra ve vinařství v Třebivlicích Olympici.
1: A to se ještě představí Čechomoři, Monkey Business, Queenie, Horký žeslíže, David Kole, Krhut a Kozub, anebo třeba Čtyři tenoři.
0: No tak mrkněte na web hudbanavinicích.cz, no a nebo poslouchejte dál Hit Radio Nord Music, určitě se tam ještě nějaký lísteček pro vás sežene.
1: Hodně štěstí!
2: Hudba na vinicích s Rajfkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je hudba na vinicích s Rajfkou. Hudbanavinicích.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Drake, Don't Worry, no a s vámi páteční odpolední show Padla za 5 minut půl čtvrtý.
1: Přátelé, už zhruba půl hodiny si užíváme summer party s pořadovým číslem 2, neboli ty největší letní pecky za posledních 30 let a strašně nás to baví. A víte jo. Proč?
0: Protože ty letní pecky, jsme zjistili takovou jednu věc, že ty letní pecky mají strašně jednoduchý refrén, aby prostě se to mohli fakt zpívat a propivovat úplně všichni.
1: Přesně. Oni jsou totiž melodický, oni jsou jednoduchý a tím pádem strašně chytlaví. S tím si myslím, že ty umělci neměli vlastně vůbec žádnou práci, vymysleli největší volovinu, která je zrovna napadla, dali k tomu hezkou muziku a je z toho letní hit.
0: Přesně tak. A když letní hity, když summer party, tak nejenom takový ty starý pecky, ale samozřejmě jdeme do letních hitů i ze současnosti.
1: Tak pojďme se mrknout na zoubek skladatelům, který se s tím nepárali a udělali z toho hitovku. Tři písmena stačily.
0: Přesně.
1: A, P a T.
0: A nemusíme jaký chodit daleko do minulosti. Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua. No a z těch, který milujeme v poslední době, třeba díky animákům, tak to je Shakira. Tohle se zapamatuje i Sklerotik. A právě proto milujeme letní hity, protože se je prostě můžeme všichni zpívat.
0: Úplně jednoduchý, každý si to zapamatuje, takový to barabaramara, berebere, co?
1: Ano, další složitá píseň, která se ale strašně líbí, pojďme si jí dát celou.

0: Komanče, tak tohle tomu říkáme Summer Party. Robinku Comanchero, Summer Party na Hit Radio North Music.
1: Miloval, normálně jsem miloval tenhle hit už jako klub. A teprve až teďka si uvědomuji, že já vlastně vůbec nevím, co to je Comanchero. A až teďka jsem si uvědomil, že tam jsou Indiáni.
0: Je pravda, že jsem se taky teď zaměřila na ty Indiány, jak si to začal dělat. Ale počkej, já to najdu. Comanchero. Slovo Comanchero není úplně tak vymyšlený. Prosím tě, je to označení pro obchodníky na jihozápadě Spojených států, který obchodovali s indiánským kmenem Comanchů.
1: Nekecej. Takže fakt to souvisí s Indiánama.
0: Takže fakt je to s Indiánama.
1: Ty, a tak Comanchové mají svoji hymnu. A Apačové taky. Přátelé, my nikoho nediskriminujeme, takže teď hrajeme pro Vinetua a Old Shatterhand.
0: Já se teda se přiznám, já jsem netušila, že Comanchové byl jako indiánský kmen.
1: Ty nevíš, že Comanchové jsou indiáni, jo? A Apache znáš?
0: Apache znám.
1: Bledou tvář taky?
0: Ano, taky.
1: Tak teď už jenom řízneme, propojíme krev a jsme bratři.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800-937-937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
8: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
10: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Radio Nerd Music. Get real with the fever on the dance floor.

0: tady to s náma šije. My věříme, že s váma taky, kamarádi. Tohle je start naší summer party. Stayin' Alive, Hit Radio North Music, odpolední show padla a tyhle pecky až do nedělních 18 hodin.
1: Normálně jsme teďka nebyli v rádiu, my jsme byli teďka na summer festivalu, přátelé. Úplně jsme stáli pod tím pódiem a vychutnávali jsme si ty hvězdy na pódiu, který něco zpívali, a my čekali, až nám dají taky prostor, až dají ten mikrofon k nám a my budeme moc po nich opakovat. To je prostě úžasné.
0: Přesně, to máme na těch koncertech vždycky nejradši, takový ty opakovačky, že jo? No tak co nás čeká za chvilku?
1: Za chvilku nás čeká doprava!
0: Doprava!
1: A pak zprávy!
0: Zprávy!
1: A počasí!
0: Počasí!
1: Jedem dál!

0: Touched a Summer Party na Hit Radio Nord Music pokračuje taky za chvilku. Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásný odpoledne všem za volanty. Dejte pozor v Ústí nad Labem, na Masaryčce u křižovatky se Špitalským náměstím. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Na místě zasahuje policie, takže počítejte s kratším zdržením. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V západní polovině Česka se dnes večera v noci mohou objevit silné bouřky doprovázené větrem s nárazy kolem 70 km v hodině. Na sucho a vedro to nebude mít vliv. Riziko vzniku a šíření požárů se naopak rozšířilo na další oblasti. Nově tak platí pro celou republiku s výjimkou severních Čech. Policisté ve zvýšené míře dohlédnou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride, který začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku s pražskou Slávií. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, říká mluvčí policie Jan Cekzulka.
13: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
12: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 17 hodin. No a Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti.
14: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
15: I v pátek máme na severu Čech vedro, konkrétně 33 až 38 stupňů Celsia, ale už se to kaboní a skutečně čekáme, že k večeru dorazí slibované přehánky a nebo bouřky. O víkendu pak teplota klesne až o 10 stupňů, konkrétně na 30 až 22 stupňů Celsia. No a zatímco sobota většinou proprší, tak v neděli už se zase vrátí sluníčko.
10: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Nord Music.
0: Tak oficiality už máme zase za sebou, no a pojďme si opět hrát Summer Party na Hit Radio Nord Music, Káťa Haplová a Kamil Bílský.
15: Wow, no a tu další hodinku nám odstartuje Bumbo Nambo. Ne, to je jídlo vlastně.
0: Mucho Mambo.
15: Mucho, pardon.

0: 9 minut po 4. hodině, páteční padla na Hit Radio North Music. Kamarád a Be Mine.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: A neříkejte, že to s váma nešije. To prostě musí, protože letní hity, přátelé, to jsou taky letní tance.
0: Ano, my jsme tady už dneska mluvili o tom, že ty letní pecky mají většinou takový ty jednoduchý refrény, ale oni mají samozřejmě k tomu i jednoduchý tanečky, který se můžou všichni naučit.
2: Přesně. Na rozdíl třeba od zimních hitů, že jo? Vybavte si zimní hity, jaký znáte, a teďka vzpomínejte, jestli znáte nějaký tanec na zimní hit. Třeba Last Christmas, tancuje se tam? Nebo ne. Sliby se mají plnit o Vánocí, tancuje se tam? Tam každý sedí a romanticky kouká.
0: A většinou kouká z okna a tam sněží.
2: Ale letní hit, přátelé, co pecka, to originální tanec.
1: Open Gangnam Style.
2: A pojďme hop!
1: Gangnam Style.
0: Jako tohle hodně ujetý. Gangnam
2: Style. To je možná nejujetější letní tanec, který jsem kdy viděl.
0: I když tenhle možná není úplně jednodušší, za to úplně všichni známe samozřejmě tenhle.
2: Jo, je, je. Akorát nevím, kam mám vždycky tu ruku strčit.
0: Teď tě máš správně. Makarena, no ale když jsme u těch jednoduchých tanečků, tak ještě jeden mě takovej napadá.
2: To je jasný důkaz, že na letní hity se tancovalo i v pravěku.
0: Village People, YMCA. No ale jeden takovej letní taneček si pojďme dát taky právě teď. Víš?
2: Ketchup.
0: Přesně.
2: Asere.
0: Las Ketchup a Summer

0: Music, tohle byly Squeezer a Saturday Night.
1: No a protože je za náma tato legendární německá dvojka, tak teď by se hodil legendární německý teleshoppingář Horst Fuchs. Měl bych tady jednoho, můžu?
0: Můžeš.
1: Dámy a pánové, mám tady starý benzín, který právě teď dávám do placu. Chce ho někdo? Ano, slyšíte dobře, benzín, ten je dneska drahý a já ho dávám zadarmo. No není to skvělé? Ano, je to skvělé.
0: A to pořád ještě není všechno.
1: Ne, hele, to je všechno.
0: To je všechno, přátelé. Horste, prosím tě, jak jsi přišel tady k tomu, musíme to vysvětlit našim posluchačům, protože tady nejenom, že celý odpoledne smrdí benzín, ale já ho tady i vidím. Ty máš tady 3 petlahve,
1: ano,
0: plný něčeho, co vypadá jako benzín.
1: Tomu neuvěříte, přátelé. Chtěl jsem být ekologický, chtěl jsem být poctivý. Krátka dobře, chtěl jsem se zachovat vůči přírodě, jak nejvíc fér to jde. Takže když jsem dnes otevřel garáž a našel jsem tam asi 2 roky starý benzín, rozhodl jsem se ho přelít do petlahví, zazátkovat a odvést do sběrného dvora, kde ho ekologicky zlikvidují. A víš, co mi tam řekli?
0: No.
1: Táhni. Normálně to neberou.
0: Nekecej.
1: Neberou, ale přitom do starého stroje to nalit nemůžeš, třeba, já nevím, do pily, do sekačky. Já jsem to jednou nalil do pily a já jsem si ji normálně zničil.
0: Ježiš.
1: Ona se normálně ucpala, přestala fungovat a pak mi v opravě řekli, je, vy tam lejete starý. No to nemůžete, to musíte novej. A říkám, co mám dělat s tím starým? Protože to musíte odevzdat. A komu? Tak třeba v rádiu.
0: Takže prosím vás, tady to není teleshopping, tohle je radioshopping. Nemáte někdo náhodou něco, jak bychom mohli někomu předat? 3, kolik to je litrů?
1: Tak zhruba 5 litrů.
0: 5 litrů, 3 petky starého benzínu. Jak je starý?
1: Tak 2 roky. Ale vypadá dobře.
0: Top stav. Značka spěchá. Ježišmarja, je to normál?
1: Je to normál a hlavně je to skvělé, přátelé. Tak volejte 47 522 14 15.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa?
11: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Rádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku už půl pátý. Páteční padla na Hit Radio Nord Music, Káťa Kamil. A k tomu taky tenhle mega hit ze Summer Party Huntrix a Golden.
1: Golden, to mi připomíná letní dovolenkový trapas našich známých.
0: Ano.
1: Kteří vyrazili právě na dovolenou do Hurgády, kde je hotel Golden Beach Resort.
0: Ano, ano, ano.
1: A proto jsem si na to vzpomněl, protože nám vyprávěli, jak tenkrát do toho hotelu dorazili, ubytovali se, dostali takový ty all-inclusive náramky, jasně, že jo? Vyběhli na tu pláž, aby tam byli první a hned zjistili, že přímo za nima na té pláži je bar Mojito. Takže
0: ideální.
1: Naprosto ideální letní dovolená. Rozumíš, seš v cizině, seš u moře, máš svoje lehátko na pláži a přímo za tebou je bar Mojito.
0: All inclusive a Mojito bar.
1: Takže přiběhli, rozložili ty ručníky, lehli a naste to Mojito! A najednou prý spoza baru vyšel ten černoušek, přišel k ním, dal si takhle ruce, uklonil se, říká, promiňte, promiňte, došla máta.

0: Taky příští spousta pozitivní energie a nálady. Krištof Srdce Beat na Hit Radio North Music. Krásný pátek a Summer Party s odpolední show Padla pokračuje dál.
1: A zatímco my si užíváme právě Summer Party, tak kapelu Krištof čeká tenhle víkend Cymbal Party, přátelé.

0: Tak takhle to zní, když to dají dohromady právě kapela Krištof a cymbalová muzika Grajcar. A oni to dají dohromady zase tenhle víkend, protože se znovu koná ten mini Krištof Camp ve vinařství u Kapličky.
1: Takže to slavný vinařství u Kapličky, tak tam bude i tenhle víkend zase narváno.
0: Přesně tak, takže my jedeme další letní pecky a ve vinařství u Kapličky všichni hráli na cymbály.
1: Dobrý. Takže další letní hity od nás, od Hit Radio Nord Music, zase za chvilku Madonna anebo taky Michael Jackson. Díky, že jste s náma.
2: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
3: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
2: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
3: Ty máš elektromobil?
2: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
3: Sousede, kde přesně?
4: Půjčovna na Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
7: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: NN Night Run Most je opět tu. Dětské závody Kids Cup, charitativní Phoenix Run na 3 kilometry a večerní Bellis Run proti rakovině na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Každý účastník získá v cíli krásnou kovovou medaili. Více na nightrun.cz. Už 8. srpna na prvním náměstí v Mostě.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio Nord Music.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Ty bláho! Ve své době tohle byl mega hit Madonna Music na Hit Radio North Music.
1: Musím říct, že furt vypadá královna popu dobře. A že jsem to už dlouho neřekl, protože poslední dobou mi přišla, že spíš vypadá jak zombie, ale to, jakým způsobem se předvedla na slavnostním zakončení mistrovství světa ve fotbale, tak tam jí to seklo. A pozor, to jí za chvilku bude 70.
0: 70, Madonna.
1: No je jí 67, tak za 3 roky, no.
0: 6-7.
1: 6-7, Madonna. Hele, byla tam nejhezčí, protože jela v autíčku, ve kterém s ní jeli ještě dva fotbalisti, Ronaldinho a Brazilec Ronaldo.
0: Ano.
1: A musím říct, že když pak z toho auta vystoupili a vylezli na ten stadion, ten Ronaldo má snad 200 kilo.
0: A není zdaleka tak starý jako Madonna.
1: To bylo jak reklama na pořad jste to, co jíte.
0: Sajt Hamlová by měla radost.

0: Summer Party na Hit Radio North Music. Westlife, Spice Girls a nebo taky Venga Boys, to jsou hity po 17. hodině. Je to ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor, kdo míříte na Děčínsko, Výlovém. V Teplické ulici došlo k nehodě dvou osobních aut, tady se ale projíždí bez zdržení. Za to s kratším zdržením počítejte stále v Ústí nad Labem na Masaryčce u křižovatky se Špitálským náměstím. Máme tady nehodu, u který zasahuje policie, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
4: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
6: Už tam budem.
7: Nech toho.
6: Raději už tam budem.
7: Přestaň, štěl mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát, možná s jediným kandidátem na Vysočině. Plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování. Hlavní riziko jsou ale vysoké teploty. Bakterie se v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nenechávejte nikdy delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
10: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu, ideálně si ven až před konzumací.
9: Podle Košaty je také důležitý tip omáček. Ve sluném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových. Volte třeba bylinkové omáčky s olivovým olejem. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Sin. V záloze je připravená Barbora Krejčíková. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. 52-letý Denia se stane prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
11: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
12: Rosnička Káťa se teďka podívala na svůj mobilní radar a zjistila, že v Drážďanech to bouří.
0: Ano.
12: Jde to k nám?
0: Nejde, je to dobrý.
12: To znamená, že na severu Čech dál, relativně sluníčko, i když občas nějaký ten mrak a 33 až 38 stupňů Celsia. Ale pozor, skutečně k večeru a nebo večer můžou dorazit přehánky nebo bouřky a hlavně o víkendu se ochladí až o 10 stupňů. Spadne to na 30 až 22. Sobota by navíc měla být docela mokrá, mělo by pršet, naopak v neděli už se zase vrátí sluníčko.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Polovina léta za náma, ta polovina druhá lepší před náma. To znamená, Summer Party nám pokračuje i s další hodinou. S vámi Káťa a Kamil.
12: A když Summer Party, tak hit, ve kterém to léto doslova do písmene cítíte. Feels like summer.
13: There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile like your smile.

0: Ty na Hit Radio North Music. 10 minut po 5. hodině, Karl Wolf a Afrika a s vámi stále páteční padla.
1: Kontrolní otázka, přátelé. Když máme tu summer party a hrajeme Afriku, myslíte si, že Afrika je nejteplejší místo na Zemi? Otazník.
0: Otazník. Já si myslím, že nejteplejší místo na Zemi je právě teď Ústí.
1: Jo, je tady na chcípnutí.
0: Je tady fakt na chcípnutí. Ne, ale asi to nebude Ústí.
1: Nebude to Ústí? Je to údolí smrti, přátelé. Údolí smrti v Kalifornii v Americe. To je místo, kde byl naměřený oficiální rekord teploty vzduchu, a to sice 56,7 stupňů Celsia.
0: Ty bláho, 56? Hmm. No, je to dost.
1: Jako je?
0: Na druhou stranu.
1: Když jsme tady před pár dny měli 40.
0: Tak to už je jenom o 16, veď?
1: To,
0: už...
1: to je prd, to je prd. Tady bude za chvilku údolí smrti. Tak přátelé, ať ty tropy přežijete ve zdraví.

0: Nádherný jazyk. Tiziano Ferro nesmí chybět na našem summer weekendu, summer party na Hit Radio North Music. Ačkoliv jsme z toho chytli dvě slova, perdono a skuza.
1: Jako letenská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 7 dní.
2: Přátelé, perdono, neboli pardon, ale hlásit se to musí. Za chvilku losujeme vítěze koncertu Marka Ztraceného na Letný.
0: Já jsem na to málem zapomněla, čoveče. Instagram Hit Radio podtržítko North Music, hned se tam jdu podívat. Tam jsme měli, přátelé, pro vás vstupenky na koncert Marka Ztraceného už příští týden. No a za chviličku, ano, vy máte poslední šance vyhrát.
2: Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, znovu to dáváme do placu, protože tohle je skutečně last minute, tohle je z posledních šancí se ještě soutěže zúčastnit a vidět pak Marka Ztraceného na Letný úplně gratis.
0: Za chvilku losujeme celkem 3 výherce, každý z nich dostane 2 vstupenky na tenhle největší koncert v historii České republiky.
2: No a kdo ví, třeba na něm uslyšíme i úplně tu čerstvou novinku, kterou Marek Ztracený vypustil do světa a která se jmenuje Obuj si mé boty.

0: Čověče, no.
1: Tak tohle je takzvaně do srdíčka, jak se říká.
0: A i od srdíčka. Je to celkem upřímný, tak jak to prostě Marek Ztracený opravdu umí. A jsou to takový jako i chytlavý slova, který se v té hlavě prostě jako zakořenějí.
1: Ježiš, to bylo hluboký. A krásný.
0: Děkuji.
1: Děkujeme ti za to. A vy fofrem na náš Instagram hitradio_nordmusic, ať můžete už za 7 dní vidět úplně zadarmo Marka Ztracenýho na Letný.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
6: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
5: Tak to bude drahota.
6: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
5: Za auto roku. Jako fakt?
6: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v auto Nord.
7: Škoda L-Rock. Auto roku 2026, teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Summer of 69 na Hit Radio North Music. A přesně takhle v tomhle rytmu nám dál pokračuje Summer Party.
1: Nádherný retro. To bylo léto 69 podle Briana Adamse. To já byl ještě na houbách. Ty asi taky.
0: Já taky.
1: Každopádně mě to napadá. Pojďme zazpomínat na naše legendární dětský léta.
0: Dětský léta.
1: Já když jsem byl teenager,
0: ano,
1: tak moje léto rovná se Mácháč, moje léto rovná se Bílej kámen,
0: je.
1: Neboli to je moje legendární léto a letní pecky. Zažila jsi to taky někdy?
0: Konkrétně Bílej kámen taky. Naposled, nebo takhle, poprvé v 9. třídě, když jsme si tam vymysleli třídní výlet, ukecali jsme češtinářku, protože naše třídní moc dobře věděla, že s náma rozhodně na Machač nepojede. Češtinářka netušila, takže jela s náma, my jsme šli spát, jakoby na oko, no a najednou se objevila mezi dveřma, my už jsme pařili na tom bílém kameni, tak najednou mezi dveřma naše češtinářka, tak to byl jako průšvih veliký, ale naposled jsem na bílém kameni byla člověče před 6 lety, to není zas tak dlouho.
1: No vidíš to.
0: No. Tam jsme si propařili svoje.
1: No, tak si ochutnala moje dětství, rozumíš? Takhle to bylo, vyrazit na Mácháč, vyrazit v vodě, zapařit na diskotéce a pak jít s někým pod stan. No, takhle nějak. To bylo moje léto.
0: Tvoje dětství?
1: Jaký bylo tvoje léto?
0: No, Bílej kámen taky. Ovšem, je pravda, že aktuálně frčí, ani ne tak ten Bílej kámen, jako v Chorvatsku, prosím tě, zrče.
1: Koho co?
0: Zrče. Zrče.
1: Zrče?
0: Ano.
1: To je jako slovo chorvatské.
0: Něco jako Ibiza.
1: Jako fakt?
0: Něco jako Ibiza, takže dnešní mládež ta už, nevím, jestli jako pofrňuje bílým kamenem našim starým dobrým, ale dnešní mládež jezdí prostě do Chorvatska.
1: No to mi povídej. Mm-hmm. Takže ani ne Bílej kámen, ani ne Ibiza, ale no. Zrče?
0: Zrče.
1: Zrče. To nechápu.
0: To jsou věci, viď?
1: Mám zadarmo, čepujou Karlovačku, ne?
0: Karlovačko, <pojď. laughs> To je pravda. Vás ale právě teď vezmeme právě na tu Ibizu. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: tohle je Summer Party s pořadovým číslem 2, neboli odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Káťou a Kamlem vám servírujou pecku Gone, Gone, Gone a Davida Guettu.
1: A já mám pro vás aktuálně jednu nejčerstvější novinku. Ještě teplou, au.
0: Nespal se.
1: No právě. To už jsem se spálila před 8 lety, ale to je jedno. David Guetta, vážení přátelé, bude mít svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
0: Jo, yeah, to je hezký.
1: To je krásný.
0: To je hezký.
1: Tady to prostě fakt ukazuje, kam až daleko se ta elektronická hudba prostě dostává. Hollywoodský chodník slávy.
0: To je pravda. Člověk by tam čekal jinačejší celebrity, jinýho ražení a jinýho žánru, ale je pravda, že i frajer, který si prostě stoupne za mixák a začne pouštět do světa muziku, která se líbí, tak i ten si může zasloužit svoji hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu.
1: Přesně. Takže těšíme se na to, gratulujeme Davidu Guettovi a pro nás ostatní pokračuje Summer Party jízda.
0: Dobře, jsem s tím. Co tam máš?
1: Jestli Summer Party, tak nesmí rozhodně chybět taky tahle partička holek. Spice Girls, Spice Up Your Life už za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio Nord Music.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Music, 17 hodin 49 minutek páteční padla. No a pojďme zrekapitulovat ty uplynulý 3 hodiny naší summer party.
1: Strašně moc jsme se na to těšili.
0: Strašně.
1: Strašně moc jsme si to užili.
0: Strašně.
1: A strašně moc nás těší, že vás to baví.
0: Ale tak a fakt ale strašně.
1: My jsme si dovolili na závěr vybrat jenom pár zpráv z těch všech, který nám během 3 odpoledních hodin dorazily na náš WhatsApp. 37 3 9 9 5 8. Na mátku vybírám třeba Radka z Litoměřic, který píše: čau rádiu, miluju vaše speciální víkendy, vždycky mi udělá radost, když hrajete retro víkend a summer party je taky bomba, budu vás poslouchat celý víkend. Díky, co díky, my díky.
0: My díky.
1: My jsme rádi, tak, že vymyslíme něco, co vám vždycky udělá radost.
0: A my jsme rádi, že jste rádi. Rádio. Každopádně já jsem vybrala tady zprávu z WhatsAppu, kterou napsal Fanda z Teplic. Ahoj padla, teda i když bylo dneska na dílně asi 50 stupňů, tak jsme tady trseli, jak vzteklý Ježíš, ale tyhle letní pecky jsou naprosto skvělý a člověka ani neštve, že jde do práce i o víkendu. Těšíme se. To je hezký.
1: Tak zakončíme to ještě nějakou ženou, třeba i včas mostu. Jako Comanchero jsem neslyšela milion let. Úplně jste mi připomněli moje dětství, letní tábory a diskotéky, kde jsme s holkama zpívali právě Comanchero. Boží!
0: Comanchero.
1: Taky jsme si zpívali Comanchero.
0: Vy jste fakt strašně boží. No a poslední, to jsme měli tady hlasovku hned na úvod naší summer party. Hlasovku nám na náš WhatsApp poslala posluchačka Stáňa.
2: Vy jste božani, já jedu z práce domů a pořád se sníju.
1: Tak to nám to taky dělá radost. Já si myslím, že v nejlepším přestat, jak se říká, to znamená, přátelé, summer party jede dál až do neděle do 18 hodin, ale s váma se pro tento týden loučí Kamil Bílský
0: a Káťa Haplová.
1: Díky moc, že jste poslouchali odpolední show padla a slibujeme, že hned, jak si o víkendu odpočineme jako vy, tak je tady znovu odpolední show padla na Hit Radio North Music.
0: Teď už ale nám startuje ten víkend a summer party. Užijte si to.
1: Ahoj. Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Chomutově, v křižovatce ulic Mostecká a Vinohradská. Zasahují tady záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Očekávejte v místě silný provoz. Já vám přeju pevný nervy a hlavně šťastnou cestu, ať si neskazíte víkend. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
11: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stán či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
10: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
12: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
10: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
13: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer. Pátek, co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hitrádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas oprsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě, jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

0: Gustavo Lima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Radio. Krásný večer, čtvrt na sedm, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park-plon.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: It's a top selector.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná, jo, prostě kalhoty, naškrobená

pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Ne, je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájej a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, tak hele, očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt. Lili.

0: I'm too sexy, right, said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin, 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
2: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Je to tak, Summer Party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas.

Young DNA, Walk On By, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer. No a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna. Taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života. Prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo. Znalci už možná i vědí, to netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to.

0: to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá, jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Take That a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. A prosím vás, důležitý je to nevzdat. Jo, zvlášť třeba pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před 2 rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po 2 letech, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po 2 letech se našly stovky.

ukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: Summer Long v éteru Hit Rádia Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. To Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: hity. Hit Radio.
1: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito, ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban, no a na začátek to bude veliký, fakt, počkejte. Tohle jsou Roxy, June Afternoon, tak si to

Zatančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8. hodině. No a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban. Určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti. Což je skvělý, protože přesně to chcete. A zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae. Je to prostě naprosto unikátní záležitost. Takže dámy a pánové, další song Dr. Alban, Sing Hallelujah.

0: Shakira a Zoo právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No a pozor, protože v roce 92 si ho na paškal vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponce, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

okamžitá Summer Party. Hit Radio Nord Music.

Lovers Back, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte, jo, co pít v horku, tak takhle, neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu, DJO, End of Beginning.

0: činasky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jo, jo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: hity na Hit Rádiu. Hit Rádio Nord Music.
1: Let's go, girls.

0: hity. Hit Radio Nord Music.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
3: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
3: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Trampolíny placené?
3: Ne, trampolíny jsou součástí areálu Zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio.
5: Chihuahua.